0: Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jiný pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magora. Trošku bekce.

Kremní okna sporák, buzny se vozíte na škodách, slepice letí jako kodák, píču já nejsem dvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, proto mi dával život jen pěstí, nebrečím citů, život je hezký.